potové. Zen skladalko sfera medněna pečevaná hrub pindědou. Kliše, kreativ. Priestrot, zesn pindědk, inolčt. www.kliše.shop. A ja, oštěneckes. Pastopé, ta chana málno ni kvac pilč. Vanta franke za 20 euro psuk, no na škujne venče.